patatesi patatik tip bajusi kit gimir yorali bavu tip bus biri de bajusi iba tapis patkata fuba bajusi budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu budu